0: Hit Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

give you my heart if you tear it apart. No, I'll. It

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Plzni začaly opravy Masarykovy třídy na Doubravce. Za zhruba 220 milionů korun se tato frekventovaná ulice promění v moderní živý městský bulvár. V první fázi se opraví úsek mezi křižovatkami Strokycanskou a Těšínskou ulicí. V příštím roce pak budou následovat další části, včetně úprav kolem centrumu. No a jak vypadá dnešní předpověď počasí? Taky dnes by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno až zataženo. Častější budou přehánky nebo déšť a opět se mají objevit taky bouřky. Teploty se usadí mezi 21 a 25 stupni.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
10: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Rádiu. Tak co? Prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie. Jinak to prostě tady ani nejde. Takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
6: Hit Radio FM+.

0: Urban Baby Goodbye, já bych spíš řekla good morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovnej, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide.
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, dejme?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběh jsem svůj první maraton. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty? Máš něco takovýho?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla,
1: prostě
0: ale jemu
1: jste
0: se
1: si to předali. On přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie, gravitace je potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Hezky, ale 17 je hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak budem. Dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, za minutku máme 6:45, to je aktuální čas, vámi Lea, středeční snídaně šampionů. A vy mezi tím, co nám píšete, vaše úspěchy, co se vám podařilo, na co jste pyšní pro rok 2026, tak tady máme takovou jednu podstatně opravdu velmi důležitou novinku, která platí od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem. A to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí. Prostě hotovo, vyřízeno. Holky, děláme to všichni pro sebe. A za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
10: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
11: Daj pokud!
10: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
12: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
13: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor v Mariánských Lázních. Hasiči tam zasahují v Dusíkově ulici, kde došlo k požáru v jednom z hotelů. Místo je neprůjezdné, jezdí se okolními ulicemi.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitradio FM+.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstal rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme.
0: Skvělý. Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa, já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano, takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Da-da-da-da-da-da. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Kytlaroj, Justin Bieber, Hit Radio, snídaně šampionů, s vámi Lea a Davida, teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018, už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
2: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metallicu právě teď.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holtíní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Na vozidlo údržby v těchto chvílích narazíte na dálnici D5. Vyjelo z kilometru 62 a pohybuje se ve směru od Plzně do Prahy. Tak si tam určitě dávejte pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide, co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal, AliExpress, já nevím, cokoliv takovýho z toho.
2: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem, já protože taky ne, no. Jak jsi to přirovnala k těm kindervajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje, takže
1: tak.
2: Podle mě je to dobře.
1: Já si taky myslím, že je to dobře, prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím většina z nás, i když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo. Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Dneškem startují opravy levé strany dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň, od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. Stát to bude skoro 600 milionů korun a hotovo by mělo být na konci letošního října. Úsek bude po celou dobu rekonstrukce průjezdný, je ale třeba počítat tam s omezením. A teď jdeme na počasí. Na středu předpověď pro západ Čech slibuje oblačnou nebo zataženou oblohu. Počítat i dnes musíme s deštěm nebo přehánkami a dorazit k nám mají i bouřky. Teploty během odpoledne vystoupají mezi 21 a 25 stupňů Celsia.
14: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
15: Krásné dobré ráno, 2 minutky po 7, středa 1.7.2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Rádia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři a pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, Lupeny na Kalersi, tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio.

0: 9 minutek po 7 posloucháte středeční snídaní šampionů s vámi, Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun, no. Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů. Jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací
0: existuje,
1: ofina.
0: Já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Tyjo, elektroniku bych si teda z Číny naléznul, taky ne, takhle v balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v šuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy. My pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny. The Emptiness Machine. Hezké dobré ráno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozítří, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
4: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jedeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
15: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
14: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
15: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
14: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem, nebo před půl rokem, před měsícem by si říkal 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průvany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište, chci soutěžit.

0: Hezké dobré ráno, je to tady. Rychlá pětka, dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás.
1: Rychlá pětka.
0: Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
2: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
2: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
2: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým bys si vyrazila na festiák?
2: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
2: 2027.
0: A den?
2: Jo, za půl roku to bude 1.
0: No, pojď. My jsme chtěli rok, ale ano, 1. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
2: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
2: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
2: Sarda.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
2: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
2: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
2: Mám moc, vezmu ještě i rodiče.
0: Tam no mě, tak wow. Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
2: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu po ruce nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne s datem 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na jižním Plzeňsku. Pozor v Nepomuku v části Dvorec, kam kvůli zranění jeli i záchranné složky. Omezení teď čeká v Trojické ulici, tak s tím dopředu počítejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nezpůsobit nehodu, přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvoru noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, že se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřesete s ním. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, jo. Takže vám zaskočit a můžete taky umřít. Takže takové blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto. Tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, jez hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište, těšíme se na vaše zprávy.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Juraj píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně body, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na to ale tak. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
10: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
11: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
10: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
11: Předplatné na kávu.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Karlových Varech. Pozor si, tam dávejte v Buchenwaldské ulici. No a pozor taky v Železné Rudě. Silničáři obsadili přímo hlavní tah, kde dnes opravují vozovku.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Hit Radio FM+.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hit Rádia, snídaně šampionů. Půl devátá je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru úplně všude.
3: No, my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsu mohli dát teď, 21 Pilots.
3: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem z For Camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktu značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jeho už autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se bylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova spráskla ruce, kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda, oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil.
5: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
6: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Více na předplatnenakavu.cz.
8: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opravdu.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot, no to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte všechno s dobrou náladou a poslouchejte Hit Rádio. Čau.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nádherný dopoledne po snídani šampionů vás na západ Čech zdraví Bára Plinzelner. 9. hodina na spadnutí, tak jdeme pomalu, ale jistě na vrchol hodiny.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
0: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte v obci Stará Voda na Chebsku, konkrétně u hřbitova směrem na Zříceninu, kde se srazil náklaďák s osobákem a na místě probíhají záchranné práce. Jinak se nám nic dalšího, kromě dlouhodobých uzavírek a prací na silnici, neděje. Pokud byste za volantem přece jenom na něco narazili, pište na náš WhatsApp. Telefonní číslo je 720 870 237.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Zaměstnavatele teď od července čeká zásadní změna v papírování kolem náboru. Nového pracovníka musí přihlásit na České správě sociálního zabezpečení dříve, než vůbec začne pracovat. Píší o tom novinky CZ, podle kterých bude postih hrozit těm, kteří lhůtu nedodrží. Západočeská metropole opět obnoví část svého vozového parku. Město objednalo přes 30 nových trolejbusů za více než 620 milionů korun. Plzeňská Škoda Electric vozy dodá do roku 2028. Moderní trolejbusy cestujícím nabídnou vyšší komfort a jízda bude celkově díky novému vybavení bezpečnější. Skoro polovina Čechů letos bude kombinovat dovolenou v zahraničí s pobytem v Česku. Průzkum odhalil, že kombinované cestování často volí lidé středního věku, vysokoškoláci a s příjmem domácnosti nad 80 tisíc korun.
8: Fotbalový servis.
9: Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0.
10: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Počasí dneska potěší nejednoho z nás, sice pod mrakem a deštivo, ale můžeme se konečně po pár dnech humornýho horka nadechnout. Dneska tady oblačno, přehánky, sem tam bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia, na horách do 20.
6: Hit Radio FM Plus.
0: První červencový dopoledne roku 2026 startuje velkolepě se síní slávy Hall of Fame a Script.

Naprosto skvělá Pink Seteru Hit Rádia FM Plus doznívá v 9 hodin a 12 minutek. Tak schválně, kdo z vás dneska ráno otevřel okno a skoro nevěřil vlastním očím? Místo 40 hezky zataženo, déšť, sem tam bouřka a hlavně konečně se dá dejchat. Jestli máte doma panelákovej byt rozpálený tak, že by se na parapetu ještě včera dalo smažit vajíčko, no tak právě dnešek rozhodně nepromarněte. Pokud jste totiž doma, udělejte pořádný průvan. Otevřete okna na obou stranách bytu, nechte otevřený i dveře mezi místnostma, no a když je venku po dešti o několik stupňů chladněji než doma, může se totiž teplota vzduchu v bytě během půl hodinky snížit klidně i o 2 až 4 stupně. A to teď potřebujeme. No a když se podaří ochladit i rozpálený zdi a nábytek, tak ten byt může vlastně do večera celkově jít i o 6 stupňů níž. No a teď všichni, co už sedíte v práci a říkáte si, to je sice pěkný, co to ta Bára říká, ale já teďko nemůžu asi honem rychle zase jít a všechno vyvětrat, když jsem v práci. A navíc může pršet, takže jasně to nejde, protože nechcete potom vytírat celý obývák, ale na druhou stranu máte třeba doma někoho, kdo má dovolenou, prázdniny, že jo, naše milionové dětičky. Takže ideálně poslat nějakou zprávu, třeba prosím tě, otevři na chvilku všechny okna, udělej průván, protože dneska by to byla zatracená škoda opravdu nevyužít. Otevřete průván prostě a nechte ten horký vzduch otáhnout k čertu úplně pryč. A když už je řeč o tahání, už nechte tahat někoho jinýho. Teď v éteru našeho Hit Rádia. Za chvilku, právě teď, co za chvilku, už je pouštím. Burlaci a Kabáti.

0: A tak to má být. Pořádní, veselý, hravý. To je J-Lo a Pitbull Dance Again na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin 25 minutek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Plinzelner. No a taky máme 1. července, takže je to neuvěřitelné, ale jsme přesně v druhé polovině roku. To znamená jediný, jestli jste si na Silvestra dali předsevzetí začít cvičit, jíst zdravě nebo šetřit, přestat kouřit. Pořád máte ještě půl roku na to, aby to vypadalo, že jste to všechno zvládli na jedničku. Ne, teď vážně. Podle průzkumu totiž vydrží u těch novoročních předsevzetí ještě po půl roce zhruba každý čtvrtej. Já nevím, jestli je to dobře nebo je to špatně, ale pokud pořád makáte, tak klobouk dolů. Patříte mezi ty vytrvalce a to si můžete opravdu tak jako bouchnout do toho ramena. Možná jste to i slyšeli. Já se přiznám, že jsem se do toho teda taky dala už v listopadu hubnout a něco se se mnou fakt děje. Už nejsem takový kynutej knedlík, spíš jsem takový malej kynutej knedlíček, takový hutej. Takže pomalu, ale snad správným směrem. Takže jestli je tady někdo taky takovej a kdo se do toho pustil s vervou a opravdu se pořád drží, no pište mi na WhatsApp. To by bylo skvělý. 720 870 237. Hlavně, co to bylo a jak se vám to daří udržet, anebo co se vám vlastně povedlo, třeba přestat kouřit, anebo taky hubnout. No a můžete inspirovat rovnou i ostatní, protože já v éteru klidně můžu něco propálit a aspoň nám všem zvedneme morálku. Třeba stop alkoholu a tak dále. Nic, jdeme na další muziku, teď reklamy a pak posíláme Demi Lovato, Linkiny, anebo třeba Činasky.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto a popol z Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány. Co vás čeká? Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
16: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
4: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio FM Plus a Báru Plincelner, máme 9 hodin 630 minut, no a já připomínám, že přesně ve 12 hodin jsou taky dneska na řadě srdcovky, které všichni máme nesmírně rádi. Společně totiž vzpomínáme na hity, které už třeba neuslyšíte tak často, ale o to víc jsou právě spojený s nějakou vzpomínkou. Prostě písničky, které nás vrátí na diskotéky, na první lásky, školní léta, nebo třeba i na prázdniny, které právě teď probíhají. A když jsem nakoukla Pelnymu, tedy Jirkovi Pelnářovi, do dnešního playlistu, tak můžu prozradit, že se můžete těšit třeba na Too Unlimited a taky Vila Smise a Muže v černém a nebo další pecky, který vás určitě zaujmou a hlavně vykouzlí úsměv na tváři, tedy rohlík od ucha k uchu. No a my právě teď si pustíme jednu takovou maličkou ochutnávku. A já doufám a věřím, že se vybralo dobře. Je to z roku 2003, výběrový album Premium. Možná vám to nic neřekne, ale když řeknu, že text napsal Michal Malátný, tak to už určitě vědět budete. A možná, že jste na tom stejně jako já. Kapela Čina s Kidem na ní, stejně jako já. Volume doprava.

0: Parádní, trošku upršený počasí dneska venku. Přeju vám nádhernou středu a nádherná je, ono to vůbec nevadí. A hlavně to neuškodí po tom, jak vyprahlí jsme všichni byli. Jsme i matka příroda. Je 1. července a my dneska koukneme i do kalendáře slavných. Protože kdyby byla naživu princezna Diana, tak by dneska slavila 65. narozeniny. Ikona, která do dneska patří mezi nejznámější a taky nejmilovanější osobnosti moderní historie, takže rozhodně stojí za to, abych ji zmínila i v našem éteru. Z českých luhů a hájů pak slaví dneska narozeniny třeba Carlos Vémola, MMA zápasník, který rozhodně ví, jak se říct o pozornost. No, toho bych úplně nerozváděla, ale přesun k jedný z největších hvězd 90. a to Pamela Anderson. A sex symbol svý doby, který si většina z nás pamatuje hlavně jako plavčici CJ Parkerovou ze seriálu Pobřežní hlídka. Červený plavky, v tom ty krásný prsa. Vzpomalený záběry, prostě ikonická éra 90. Ona ta nádherná blondýnka. No a mimochodem právě Pobřežní hlídku, tedy Baywatch Night, nedávno řešili i mý kolegové v podcastu Vypalovačka právě na Hit Radio 90. Takže pokud chcete zavzpomínat, určitě si to můžete pustit zpětně na webu Hit Radio 90 nebo na Spotify. Možná se vám u toho otevře lehká pubertální brána.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Miluju nový místa se skvělou kávou.
6: Jo, Kapka.
5: Co je Kapka?
6: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
7: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
8: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Předplatné na kávu.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Náplně hned.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: pohodová to skladba, nádhera takhle pěkně na konec hodiny. 9 hodin 57 minut, to je aktuální čas, vy jste s Rádiem FM Plus a Bárou Plincelner a jdeme rovnou na vrchol hodiny. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Chebu v ulici Pražská, kde jsou sobě dvě osobní auta. Nehoda se pak taky došetřuje v obci Stará Voda na Chebsku, konkrétně u hřbitova směrem na Zříceninu, kde se srazil náklaďák s osobákem. Pokud na silnicích narazíte na něco, co jsem právě teď nezmínila, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
7: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Ode dneška platí nová povinnost pro pejskaře. Začíná totiž fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého mazlíčka registrovat, poradí mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
7: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek 3. července totiž slavnostně odstartuje letošní jubilejní 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek budou nově platit 3 eura. Do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Dál jde Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek, Tereza Valentová a Vít Kopřiva.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Dneska se můžeme konečně pořádně nadechnout, hezky zhluboka. Sice pod mrakem a deštivo, ale po těch 40 je to žádoucí. Dneska tady oblačno, přehánky, sem tam bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia a na horách pak do 20.
6: Hitradio FM Plus.
0: Další hodinu jdeme otevřít hezky v romantickém duchu s kapelou Krištof a Simou Martausovou. Užívejte!

Tohle byla hitovka Dreamer na Hit Radio FM plus 10 hodin a 13 minut. Jo, každý se někdo zasní, co si budem povídat. A vy byste se měli teď zasnít v tom, jaký byl váš nejkrásnější výlet, ale v tom nejhorším počasí. Máme tady totiž tenhle týden další výzvu v rámci naší soutěže Terapie venkem. No a platí, že každý týden máme právě jiný téma. A ten aktuální teď je, jak už jsem říkala, nejlepší výlet v nejhorším počasí. Takže chceme vaše příběhy. Výlet, kde pršelo, foukalo, byla zima, promočený boty, bláto, absolutně všude, ale stejně z toho nakonec vznikla historka, na kterou do dneška vzpomínáte. No a protože ruku na srdce, ty nejlepší zážitky často nevzniknou, když je ideální počasí, ale právě když venku trošku vás to prověří, protože pak je na co vzpomínat. Když to jde všechno hladce, tak vás to úplně zapadne v té hlavě. No a o cože hrajeme? Ve spolupráci s partnerem soutěže For Camping můžete vyhrát poukaz na nákup outdoorového vybavení značky Saleva. A to v hodnotě 7000 korun. To je špičkový vybavení na hory, taky turistiku, trekking a je to pořádný outdoor. Prostě věci, co vás podrží i v podmínkách, kdyby to jiní otočili zpátky. Takže jestli máte v hlavě historku z hor, ze Šumavy, z Krušných hor, z Tábora nebo z výletu, kdy jste si říkali, hele, tohle fakt nedám, tak jsem s ní. A jak se zapojit? Vyplňte přihlašovací formulář na www.hitradio.fmplus.cz. Tam napište právě ten svůj příběh. Popište samozřejmě ten moment hlavní, kdy vás to vyškolilo, to počasí. No a z těch nejlepších vybereme vítěze, který získá poukaz na vybavení Saleva přes forcamping.cz.

0: La la la, já doufám, že si taky zpíváte takhle hezky. La la la s Hitrádiem FM+. Máme 10 hodin, 25 minut. No a teď něco, co se pomalu blíží a každý rok tím žije půlka republiky. Karlovarský filmový festival. Letos už je neuvěřitelný 60. ročník, ty bláho, kus historie, panečku. Tenhle festival má kořeny už v roce 1946 a od té doby je z něj největší filmová událost u nás a jedna z nejprestižnějších v Evropě. A co je zajímavý, samozřejmě, že do Varu se sjíždí úplně všichni, ale ještě předtím vlastně v tom roce 1946 a tak byl v Mariánských Lázních, až posléze se dostal do Karlových Varů. No a znáte to, tam je prostě veškerá smetánka. Herci, zpěváci, režiséři, influenceři, podnikatelé, taková prostě, jak to říkám dobře, společenská smetánka v plný svojí sestavě. No a pak se taky hezky ukáže i ta druhá stránka, ta, která zajímá nás všechny. Ta míň slavnostní a víc raní, kdy vás se někdo zahlídne po cestě z baru v 5 promilích, cvakne, fotka, šup a rázem je skultivovaný společenský událost jenom připomínka toho, že všichni jsme lidi. Každopádně o film Červený koberec a velká jména nebude ve Varech rozhodně zase nouze. Mezi potvrzenýma zahraničníma hostama je třeba i americký herec a to Jesse Eisenberg. Vy ho můžete znát třeba jako Marka Zuckerberga z filmu The Social Network. A letos navíc dorazí teda, kromě samozřejmě zahraničních herců a českých herců a tak dále, tak je ministr kultury Otto Klempíř, takže uvidíme. Samozřejmě oficiální záštita, tak to je alfa omega naprosto všeho, takže z jedné strany dobře, z druhé strany budeme doufat a modlit se, aby to nedopadlo jako ve Strážnici.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
6: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
14: Hit Radio. Hit Radio. Když se

0: Like It a Křídla na Hit Radio FM+. Máme 10 hodin 630 minut. Parťáka Vanděla, Bára Plincelner, díky za to, že nás máte v uších, jste skvělí. Máme dneska 1. července a víte, co je dneska za mezinárodní den? Je mezinárodní den reggae.
1: No, no, no, no, no. Ej, ej.
0: No, no, asi už to nebudu zkoušet. Reggae vzniklo na Jamajce a to na konci 60. let. Vyrostlo ze stylu jako ska a rocksteady a rychle se z něj stal víc než jenom hudební žánr. Je to totiž takovej životní styl vlastně. Klídeček, pohodička, žádný zbytečný stres a hlavně takový ten důraz na tu lidskost a svobodu. Největší ikonou reggae je bez debat Bob Marley, tenhle jamajský zpěvák totiž pomohl dostat reggae do celého světa a jeho písničky znají lidi, a který jinak reggae vůbec neposlouchají. Co je zajímavý, že Bob Marley měl celkem 11 uznaných dětí, s více ženama samozřejmě. 11. Neuvěřitelný. Otázka je, kolik ještě bylo někde levobočku neuznaných, ale to už se asi úplně nedozvíme. První dítě se mu narodilo už v 19 letech a byl to teda člověk, hudební ikona, ale taky teda mega rodina, big family. Zemřel hodně mladý a to v 36 letech, bohužel na rakovinu. Ještě nám mohl hodně dát, ale buďme rádi za to, co tady po něm zůstalo. No a právě kromě reggae se do dneška drží i ty typický symboly. Takže Bob Marley, že jo? Spousty obrazů s ním a zelená, žlutá, červená barva, který vychází z rastafariánské kultury, symbolizující přírodu, slunce a krev, ale taky hrdost a propojení s Afrikou. Takže dneska oslavujeme Jamajku a právě teď posílám i Lady Gaga a ta nám zase zaspívá o Alejandru. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Za mě naprosto ideální písnička právě na léto. A to už... Tak a my jdeme kam vyrazit. Já jsem k tomu ještě chtěla něco říct, ale tak blbě se mi to smíchalo, že teď už musím jet ten tip, kam vyrazit v tomhle týdnu, a to od 2. do 4. července. Rovnou před Chodský hrad v Domažlicích. A neměli byste si to rozhodně nechat ujít, protože se právě Chodský hrad v Domažlicích, to nádvoří tam nebo před tím hradem, tak se promění v otevřenou kovářskou dílnu. Vrací se tam totiž oblíbený kovářský sympozium Tusta Ferea. Vy tam budete moct přímo prohlídnout mistry kováře při práci, podívat se jim doslova pod ruce a taky vidět, jak vzniká poctivý řemeslo v přímém přenosu. Připravený budou i dílny pro nejmenší, takže určitě zabavíte i vaše děti a všichni se tam přijdou na svý. A chybět nebude ani řemeslný jarmark. No a tím to samozřejmě nekončí. V zahradě pod Chodským hradem se totiž v pátek a v sobotu 3. a 4. července rozjede i hudební část programu, takže to můžete krásně spojit dohromady. Tradiční festival Hudba pod hradem nabídne totiž příjemný propojení právě řemesla a hudby. Máte se na co těšit, třeba i na Bohuše Josefa a Burmu, anebo kapelu Laura a její tygři a další vystupující. No a vstupný? No, vstupný je symbolických 100 korun na den. To je prostě boží. A víc informací, pokud vás to zajímá, tak mrkněte na www.idomažlice.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
7: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
6: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
8: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tak tohle byly One Republic, poslední hitovka v téhle hodině na Hit Radio FM+. A teď už hezky plynule přejdeme ke zprávám, ve kterých vám Barča řekne třeba o novém parkovacím domě. Kde a zda je v něm ještě místo? O tom už za chvíli. Teď jdeme zmapovat naše silnice. 10 hodin 59 minut. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. A není nic lepšího, když v dopravním servisu není o čem mluvit. Aktuálně se nám jezdí jako po másle. Samozřejmě vynechávám

0: dlouhodobý uzavírky a taky práce na silnici. Pokud byste v následující hodině přece jenom nějaký trouble objevili, vaše informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gourmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
1: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Meteorologové dneškem mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a na možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější nejen pro občany, ale také pro úřady a bezpečnostní složky. Parkování v Plzni na Lochotíně je o něco snazší. V Sokolovské ulici se totiž otevřel nový parkovací dům pro zhruba 170 osobních vozidel. Některá místa si řidiči stále ještě mohou rezervovat. Horní podlaží bude pro parkování zdarma. Parkování za závorou pak vyjde na 80 korun v případě odjezdu do 24 hodin. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost Evropské unie, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU. To začíná právě dneska. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně chtějí navázat. Bývalý kapitán naší fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v nároďáku pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Na Instagramu zároveň uvedl, že bude delší dobu mimo hru kvůli zranění ze světového šampionátu.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Sice pod mrakem a deštivo, ale po těch 40 si myslím, že to zase až tak někomu nevadí a Matička ze mě zpívá blahem. Dneska tady oblačno, přehánky, jsem tam bouřky, teploty do 25 stupňů Celsia, na horách do 20.
7: Hit Radio FM Plus.
0: A teď se spolu domluvíme, že si tu středu užijeme s úsměvem. Be happy a Farol nám k tomu ještě o maličko víc pomůže.

slibku není nikdy dost. Dermot Kennedy nás o tom přesvědčil na Hit Radio FM Plus v 11 hodin a 14 minutek. Dneska máme den vtipů, takže ideální den na to brát život trošku s rezervou. A víte, co je hodně zajímavý? Češi jsou často v různých průzkumech braní jako jeden z nejvtipnějších národů. Takový ten humor na hraně, ironie, nadsázka, prostě styl, kdy ne vždycky poznáte, jestli to ten člověk myslí vážně, nebo si z vás právě dělá legraci, ty dvojsmysly. A v tom je čeština prostě nádherná. Každý národ to má, ale jinak samozřejmě Britové jdou ten suchý, jemný humor. Američani, tak ty to berou zase víc nahlas a přímo. No jak jsem říkala, my Češi, my si většinou děláme srandu úplně ze všeho, což je vidět i na sociálních sítích, ale samozřejmě i sami ze sebe. A to já ráda. Já to mám vlastně hodně podobně, jo. Ironie, sarkazmus, tak to je mi hodně blízký. To jsou prostě mý oblíbené disciplíny. Občas se ale stane, že lidi neví, jestli to myslím vážně a upřímně. A to mě vlastně baví o to víc. Takže dnešek je vlastně ideální příležitost tohle všechno trošku pustit a brát věci s lehkostí. No a teď mě zajímáte vy. Vy, moji zlatí, máte nějaký vtip, se kterým máte vždycky úspěch? Nebo naopak nějaký totální trapák, který sice nezabírá, ale stejně ho pořád používáte? Napište mi to na WhatsApp 720 870 237 a pobavíme se o tom společně. A možná se je zasmějeme. Teď mě napad úplně ten nejtrapnější, který si pamatuju od mala. A používám ho hlavně třeba, když mám zobilé vína. Šli dva a prostřední upad. No, jasně. Jdem dál. Víkend právě teď.

0: Legendární hitovka Sen od Davida Kolera, Lucie a Lenky Dusilovek na Hit Radio FM Plus v 11 hodin a 27 minutek k tomu. No jo, a teďko keep smiling, dneska je totiž den vtipů, tak opražte ty vaše zaručený. Napsal mi Michal Zolíšova, ahoj Baron, já mám v hlavě od puberty vtip, jaký rozdíl je mezi tebou a šamponem? Žádnej, oba dva jste na hlavu. No, je fakt, že za ty léta se spoustu lidí urazilo. Hele, tak Michale, a nemůžeš si to takhle brát. Prostě jsou vtipy, které nejsou úplně topový, ale máme k ním vztah, tak to prostě je. To je jako já furt říkám, šli dva prostřední úpad. Přitom to podle mě už ani vtipný není, spíš je to trapný. No ale prostě nedá se nic dělat. Já si třeba pamatuju jako holka prastrejdu, který pořád povídal nějaký vtipy, ale oni nedávali smysl a vůbec nebyli vtipný. Já vím, že tenkrát to řešil táta, babi, prostě, že to vtipný nebylo. Ale tím, že si jim strejda smál, sám sobě se smál, jak to vypráví, ale tak, až se zalíkal, takový to... Jo, a ještě bouchal se rukou do stehna, jo, prostě takový teatrální výstup, tak vlastně jsme se smáli celá rodina, protože to jako nešlo, to bylo fakt tak nakažlivý a to už vtipný bylo teda, takže někdy je vlastně vtipný úplně něco jiného, než je ta podstata a to je přeci krásný. Tak dneska úsměv a opražte v hlavě ty vaše, třeba zrovna teď, otočte se na kolegu, kolegyni, partnera, partnerku a vysypte tam něco z rukávu, ať si to středeční odpoledne, teda spíš dopoledne. Ještě pořád uděláme všichni hezký a hlavně vtipný.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil.
4: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu.

0: dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner s vámi, máme 11 hodin 37 minutek k tomu. Tak a teď jeden tip, kam vyrazit v létě a všichni se na to neskutečně těšíme. Blíží se nám totiž Hrady CZ na Švihově a to konkrétně 24. a 25. července. A tím, že máme dneska prvního, tak už se nám to blíží. No a jak už je tradicí, tak i letos jsme mediálním partnerem Hradu CZ na Švihově. Švihov se na dva dny zase promění v jednu obrovskou festivalovou pevnost a na pódium se vystřídají obrovský nebo obrovská jména, ať to řeknu česky správně. A třeba Danlanda, Miraj, Rybičky 48, MiG 21, Harley, Tomáš Klus, taky Xindl X, Vypsaná Fixa nebo Trautenberg a další a další. Stupenky jsou samozřejmě v prodeji na hradycz.cz. No a letos je tam i novinka. Kromě klasiky si můžete pořídit i VIP vstupenku, která nabídne vlastní VIP zónu, bar a lepší výhled na pódium. Takže trochu víc festivalového komfortu pro ty, co samozřejmě chtějí, ale musí si za to i připlatit. No a my tam samozřejmě nebudeme chybět, jako každý rok, jak jsem říkala, jsme mediálním partnerem, takže Hit Radio FM Plus tam bude mít i svůj stánek, zónu na hraní, chillování, odpočinek a taky naše legendární srdce, u kterého se můžete zastavit, vyfotit a dát si tak festivalovou památku. Bude to parádní. Takže pokud chcete spojit hudbu, léto, hrad a dobrý vibe, tak Švihov je rozhodně jasná volba. Jak jsem říkala, víc informací na hradycz.cz.

0: na Hit Radio FM Plus, 11 hodin 44 minut, no tak to je jasný, začíná býti čas k obědu. Než vám k tomu salátku, masu nebo omáčce Jirka naservíruje dnešní středeční srdcovky, užijete si ještě zhruba 15 minutek hitovek bez povídání. No a máme připraveného třeba Johna Newmana nebo Evu Farnou, Miraj a další. Užívejte si zbytek parádní středy. Mějte se krásně, nezapomeňte, že je dneska den vtipů, takže opražte vaše, co máte v hlavě, ať je z vás dneska chodící srando kaps a my se uslyšíme zase zítra od 9 hodin. Mějte se, čau.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na trase z Mariánských Lázní směrem do Chebu. Za Dolním Žandovem u odbočky na Salajnu se srazilo osobní a nákladní auto. S opatrností projedete. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
6: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Karlovarský kraj chce jako vůbec první v zemi nasadit do provozu digitální autonomní auto. Jeho cena se pohybuje kolem 8 milionů korun. Speciální vozidlo by mělo vyjet do konce letošního roku. Pohybovat se bude na silnicích a cyklostezkách v regionu, kde bude pomáhat monitorovat stav vozovek.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Dál u nás na západě Čech bude hlavně oblačno nebo zataženo. Častější dnes budou přehánky a objevit se mají i bouřky. Teploty se usadí mezi 21 a 24 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio FM+.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Man in Black na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasové jízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky, a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak, a tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemné. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivý Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993. Co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku a to je ta vaše. Ano, teď je ten čas, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka, jakou byste chtěli teď slyšet, ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc.
3: Sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Ale.

0: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Tohle jsou Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain. I never meant

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
9: Daj pokud!
8: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte cenu.

0: vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Edvard Maja dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfelt nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád ještě se řeší nehoda na hlavním tahu Mariánské lázně Cheb. Jak už od nás víte, stala se za Dolním Žandovem směrem na Salajnu. Počítejte tam se zdržením. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK servis v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
14: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
13: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu mnichovského a pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
1: Osvěžení v přírodě může být riskantní. Voda v plzeňských studánkách na Petrovce a v bývalé osadě Amerika na Roudné totiž neprošla potřebnými testy. Nesplňuje limity pro pitnou vodu a lidem může způsobit vážné žaludeční problémy. Podle odborníků je tak voda pitná, ale pouze na vlastní nebezpečí.
15: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Během odpoledne na západě Čech čekáme dál velkou oblačnost. Předpověď slibuje přehánky, ojediněle bouřky. Teploty dnes nejvýš kolem 24 stupňů.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfelt, no ale teď už král romantiky, Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu.

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptaly, jo, nebo se řešily třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mývají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dát si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí, no a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál. Uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
8: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
7: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
9: Interiéry PS.
7: Tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
8: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
7: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
9: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
10: Hit Radio. Zima.

0: nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na

0: turn to dust all that I adore.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
2: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Tohle jsou David Guetta a Sia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z devadesátek na našem Hit Rádiu 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. S námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak si to užijte.

0: Alvaro Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni Liticích ulice k uličce. Zdržet vás tam může nehoda osobního auta s nákladním. A opatrně taky na Domažlicku u Loučimi, tam je to nehoda dodávky. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Kolik návštěvníků se vejde do lesů v Karlových Varech? Odpověď na tuto otázku aktuálně zjišťuje město, které do svých lesů nechalo nainstalovat speciální měřiče. Jsou na pěti různých místech, kde registrují jak pěší, tak třeba cyklisty. Město chce zjistit, kolik lidí do lesů chodí a kudy vedou jejich oblíbené trasy.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Na teploměrech dnes měříme od 21 do 24 stupňů. Dál bude u nás na západě Čech většinou oblačno nebo zataženo. Počítat musíme s přeháňkami i bouřkami.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta. Těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba... Jo, tady je ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý, to je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům taky. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici, a když konečně začne pršet, jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale Farbená Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně, ať nezateče dovnitř. Nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodní předplatní na kafe na pár kliků.
1: Levý čepní, půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodní předplatní na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.

0: na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio FM+.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Nádherný odpoledne, 15. hodina se přiblížila, zdraví vás, divoký západ, to už se na vás těšíme.
2: Nás lidi milujou, jakmile totiž my přicházíme do práce, tak většina lidí na západě Čech z práce odchází.
1: Nebojte, ale my se postaráme o to, aby ta poslední hodina ve vaší práci stála za to, pochopitelně s náma. V 15 hodin buďte u toho, divoký západ se na vás těší.
0: Dej

0: What the Hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne. Spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit asi tak za 3 hodiny. A za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: 21 Pilots Lord Teddy Swims LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda vás teď zdrží v Plzni. Stala se na Slovanech v ulici u Seřadiště, kde se srazila dvě osobní vozidla. A opatrně taky na trase Příbram-Sedlčany, kde hlásíte nehodu u Dubence. I tam jsou v sobě dva osobáky a doprava teď zpomaluje. Vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
5: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Na pořádek v Plzni nejspíš bude dohlížet více strážníků. Aktuálně jich v západočeské metropoli působí zhruba 270 a noví by mohli rozšířit jejich řady. Plzeň reaguje na bezpečnostní situaci. Na platy strážníků a povinné odvody nově vyčlení skoro 300 milionů korun, což pokryje nejen nové posily, ale i nedávné vládní zvýšení tarifů. Dočasně se zavřela část páteřní krajské cyklostezky Ohře na Sokolovsku. Kvůli popadanému kameni je neprůjezdný úsek mezi Starým sedlem a Lochtem. Jak dlouho tam omezení pro cyklisty a pěší potrvá, zatím není jasné. Svah nejspíš bude muset posoudit statik, který rozhodne o dalším postupu. Odvody živnostníků na sociální pojistné se dneškem snižují na loňskou úroveň. OSVČ tak mohou uplatňovat loňských 35%. Změna má zpětnou účinnost k počátku roku. U odvedených záloh mohou živnostníci požádat o vrácení.
6: Fotbalový servis.
7: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51-letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Zítra u nás na západě Čech mraků ubyde. Celý den bude hlavně polojasno nebo oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Deště a přeháněk by mělo být oproti dnešku výrazně méně. Takové počasí nás čeká zítra, teď už je tu kompletní divoký západ.
6: Hit Radio FM+.
9: Je to tak, hezký odpoledne, 2 minuty po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Milostíně ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
10: MHD v Klatovech zdarma, co všechno může být dneska považováno za moderní umění a k tomu samozřejmě ty nejlepší hity, které na západě Čech máme.
9: Činasky a venku je na nule, to oceníme. A taky Hunter X právě teď Golden, posíláme za váma.

0: I Činasky ví, že dneska se musí větrat na nule, sice venku není, ale příjemný osvěžení. Co říkáte? Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Malé biologické okénko, kdy naposledy jste u nás viděli světlušku. Podle mě dnešní děti vůbec netuší, co to je.
0: To souhlasím, ve městě je prakticky nepotkáš. Když jsem byl o víkendu na vodě, tak kousíček od sušice jsem večer jednu potkal. Hele, skvělý, fakt.
1: Já jsem ji viděl včera večer.
0: Aha.
1: A nevěřil jsem vlastním očím. Já jsem světlušky viděl naposledy třeba v 6 letech na dětském táboře.
0: A co se s nimi teďka stalo, že nejsou vidět? Oni nějak vymírají?
1: Oni vymírají, netušil jsem proč, ale to je zajímavý, může za to světelný smog, protože oni to světelkování, to, že oni svítí, využívají k tomu, že sameček hledá samečku, aby se mohl pářit. A tím, jak je to světelné znečištění, tak oni se jaksi nemůžou najít, nemůžou se pářit a z toho důvodu vymírají.
0: To musím zkusit dneska večer doma, rozsvítím si zadeček a uvidím, jestli z toho něco bude.
1: Ne, nerozsvěcuj si zadeček, z toho určitě nic nebude.

0: chvíle do Francie Offenbach a s váma divoký západ Hitradio FM+, za chviličku vám pošlem taky Black Eyed Peas.
1: Když jste si dneska otevřeli a napustili rádio, asi jste nečekali, že tady uslyšíte, jak si světlušky navazujou... Jak to říct?
0: Ne, no? Jak si David barví zadeček. Rozsvěcuje.
1: V minulém vstupu jsme vám prostě zapomněli říct, že světlučka se stala broukem roku 2025. A je to opravdu fantastický, fantastický hmyzák, který je velmi zajímavý. Jo? Taky jsme vám řekli, že světluščí samečci si svítí zadečkem a tím samičkám ukazují, že je středa. Jestli víte, co tím myslím. No a jakmile si sameček najde tu samičku, tak jako zadečkem zhasne, aby už jako, víš, že nestojí o trojku třeba. Opravdu, látka, díky který světluškám svítí zadeček, se jmenuje luciferin a produkuje 100% studené světlo, to znamená bez vzniku jakýhokoliv tepla. Je zajímavý, jo? Prostě to my lidi neumíme.
0: Já vůbec nevím, co jsi říkal, já jsem skončil u té trojky.
1: Ale to byl bod číslo 2. A úplně nejzajímavější věc podle mě na v celých světluškách není jejich sexuální život i to, co k tomu jako dělají dál, ale to, že se živí slimákama. To by s tím mohlo souviset, ale nesouvisí.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass

0: Vyhrne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
4: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leony, hezký odpoledne, tady je divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Z centra města Plzně konečně zmizely velkoformátové billboardy a konečně se taky odhalily ty nádherný secesní baráky. Mluvím konkrétně teda o americký třídě a taky o sadech 35.
0: Možná, že se najde někdo, kdo v Plzni třeba jako nikdy nebyl nebo v centru a netuší, tak sady 35. vlastně jako nádherný historický centrum, nádherný přesně baráky, ověšený reklamou, LED obrazovkama a vším tímhletím, jak se říká, vizuálním smogem. Vypadalo to fakt strašně.
1: Všechny ty billboardy už jsou dole, ty velký plachty zmizely, ale stále tam zůstala jedna velká obrazovka. Lidi se ptají, jak je tohleto možný. Jo, billboardy zmizely, ale pořád je tam hnusná LEDka, která na tebe stejně chrlí tu reklamu. Takže nebojte, tahle ta by taky měla zmizet. Je to z toho důvodu, že oni tam našli nějakou kličku v zákoně, něco se stavebním řízením a tak dál. Takže několik měsíců by to ještě mělo trvat, ale tahle ta LEDka půjde taky dolů.
0: Půjde, jo, super.
1: Jo, a jsem moc rád, že zrovna centrum Plzně nebude vypadat jako, nevím, Times Square zvyše.
0: Pso vás, a kde skončily ty plachty? Já jenom, že my na psi to máme rádi na dříví a oni byli fakt velký.

0: Jack Domen, Krištof a taky Alan Walker. Za chvilečku je s váma divoký západ Hitrádia FM+.
1: Za pár dní začne v Klatovech Klatovská pouť. Velká akce pro celý region. A až se tam budete pohybovat, až budete chtít jezdit po Klatovech, tak můžete nově využít MHD zdarma. Od 1.7. totiž Klatovy zavádějí bezplatné MHDčko.
0: To je ode dneška.
1: No ano, proto o tom mluvíme.
0: Oh, bych vyrazil. No ne, je to fajn, víš, tak jako... Jestli je tam pouč, tak se zřídíš, sedneš do autobusu, nemusíš hledat drobný, který už si nechal ve městě, že jo, takže žádný nemáš, ono tě to odveze domů. To je fajn.
1: Ten autobus může být taky taková horská dráha, viď? Nicméně jsem moc rád, Klatovy se připojují k 10 městům v celé České republice, který zavádějí bezplatnou MHD.
0: Ono už jich je 10?
1: Například třeba Frýdek Místek.
0: Tam mají MHD?
1: No, tam měli víc černých pasažerů než normálních, takže zjistili, že je lepší, když to bude zadarmo, jo? Ale spousta lidí se taky jako může ptát, proč se něco takového nezavede taky v Plzni. Vysvětlím. Klatovy mají 2 autobusové linky, zatímco v Plzni jezdí trolejbusy, autobusy, tramvaje a dohromady těch linek je tady 50. Městského rozpočtu to stojí 1 miliardu korun. Ne, opravdu, v Plzni nemůže být MHD zdarma.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place www.playe.cz.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
11: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
12: Hit Radio FM+.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Alan Walker, krásný odpoledne, blíží se nejnovější zprávy a v nich se podíváme na fotbal, ne na ten světovej, ale k nám, na ten regionální.
1: Viktorka totiž bude hrát další přípravné utkání, to byste nevěřili s kým, se slovenskou Trnavou. Jako já vím, že to město existuje, ale že by tam měli fotbal, že by věděli, co to je fotbal.
0: A to se bude hrát normálně v Duse na Reně?
1: Ne, bude se hrát v Dobřanech.
0: To jako, že jim nechceme ukázat prostě naší krásnou novou jo, fotbalovou arénu, taky vezmeme do Dobřan. Ideálně, schránili jsme škvárový hřiště, bohužel se nepovedlo, musí stačit Dobřany.
1: Víš, jak by koukali, když by přijeli z té Trnavy, tady do Dusan arény, která je pěkná, jako opravená, že jo, nový ty věže, nový ty sloupy s tím osvětlením, když bych u nás vůbec nevěděli, která by je.
0: Už sedačku beru domů, že jo.
1: Zprávy už za chviličku, tady jsou ještě Coldplay, hezký odpoledne.

0: Je s váma divoký západ, Hit Rádia FM Plus, hezkou středu, jdeme na dopravu a pak také na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Odpolední provoz v Karlových Varech teď brzdí nehoda dvou osobních vozidel. Došlo k ní v Chodovské ulici, kde se můžete nárazově zdržet. Pozor taky na dálnici D5, kde se teď pohybuje chodec. Jde směrem na Plzeň na kilometru 65, tak tam projíždějte s opatrností. No a ještě trasa Příbram-Sedlčany. U Dubence se pomalu došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert, dle srovnání k 24.6.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Většina hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu na prázdniny rozšířila návštěvní dobu. Některé objekty u nás na západě Čech proto přivítají návštěvníky také o pondělcích, kdy bývá obvykle zavřeno. Letní sezóna vyvrcholí 22. srpna hrad Zámeckou nocí. Jejímž tématem bude Po stopách šlechtických rodů. Plzeň výrazně rozšíří 15. základní školu na Skvrňanech. Její kapacity totiž přestávají být dostatečné. Město proto investuje přes 100 milionů korun do nástavby pavilonu, kde vzniknou nové odborné učebny, multifunkční místnost a kabinety. Aktuálně má škola bezmála 50 tříd, kam chodí na 1100 dětí. Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a také pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Kdo se opozdí s podáním přiznání o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. No a nakonec si dáme fotbal. Plzeň před sebou má další z přípravných zápasů. Viktorka si dnes poměří síly se slovenskou Trnavou. Hrát se bude v Dobřanech a začátek utkání je už za hodinu.
8: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Předpověď nám na čtvrtek pro celý západ Čech slibuje polojasno, nebo taky oblačno. Přehánky nebo déšť budou pouze výjimečné. Na teploměrech zítra naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia. Dál si užívejte dnešní divoký západ.
2: Hit Radio FM Plus.
0: 4 minuty po 16. hodině, pěkný odpoledne přeje divoký západ.
9: A taky šťastnou cestu z práce domů. Metro Games a Miley Cyrus k tomu.

0: Miley Cyrus tu poznáte prostě mezi všema hitama. Ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Vzpomínáte si na ty kontroverzní sochy v centru Klatov? Je to pár týdnů, co se o tom jako ošemetně mluvilo. Pokud byste nevěděli, prostě byla tam jakási prapodivná výstava jako umění v uvozovkách.
0: Ano, tam nějaký chlapík líbal takovýho toho červeného vepře.
1: Ano, ale těch instalací jako bylo víc, který budili vášně. Jo, tak buďme rádi ještě za to, co máme tady u nás. V Budějicích na jihu Čech měli něco obdobného a pár dní zpátky do jednoho z těchto uměleckých děl nacouval kamion. Zničil ho. Škoda je 300 tisíc korun a já vám teď popíšu, jak to umělecké dílo vypadalo.
0: Yeah, to
1: představte si vorezlou tyč, na který jsou naskládaný světý pneumatiky.
0: Aha.
1: A to celý tvořilo jakousi sochu nahoru. Škoda 300 tisíc korun. Pro jistotu teda to bylo vevnitř ještě jako zalitý betonem, asi aby to drželo jako pohromadě. Kámo, chceš mi říct, že kubík betonu stojí 300 tisíc, světý pneumatiky ti dají zadarmo na každý skládce, protože budou rádi, že se toho zbaví. A zrezlou tyč mám na zahradě.
0: Ale takhle to nemůžeš posuzovat, jo. Ty jsi to neudělal. Kdybys to udělal ty, tak by to byla jako umělecká hodnota. Ale to nemůžeš říct, že máš tady takhle komponenty k téhletý soše a že bys ji udělal taky.
1: V pořádku, já bejtím kamionákem, tak tvrdím taky, že jsem do toho nenaboural, že to je pouze jenom vyjádření umění.

0: se říká, nejhorší je srážka s blbcem. Posloucháte Hit Radio FM Plus a já vám přeju, abyste na cestě z práce domů žádnýho blbce nepotkali.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ještě zhruba půl hodinky se bude řešit nehoda dvou osobních aut, která se stala v Karlových Varech, opatrně v Chodovské ulici. Komplikace v dopravě čekají taky na Plzeňsku v Nířanech, na Benešově třídě je rozlitý olej a může to tam klouzat. A ještě pohled na Karlovarsko, kudy se prohnala bouřka a vítr a nechali za sebou popadané stromy. Hasiči je teď likvidují v Kolešově a taky v obci Rybničná, tak si i tam dávejte pozor. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Moc krát díky za jakýkoliv informace, na silnice se vrátíme a to zase v celou, tak dejte vědět.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v Stěží.
8: Já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
10: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
11: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
10: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
12: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Robin Schulz, taky Alida a tady je Divoký západ Hit Rádia FM+. V Mariánských Lázních od dneška zavádí novou proceduru. Je to výjezd sexy hasičů v uniformách.
1: Takovejhle joke, čověče, v takový vážný zprávě jsem jako úplně nečekal, pokud náhodou nevíte, na co Jakub naráží. Tak dneska v ranních hodinách, asi kolem 3 hodiny ráno, vyjížděli hasiči k požáru v Mariánských Lázních, protože tam zahořel jeden z hotelů. Naštěstí se nikomu nic nestalo, i když takhle ve 3 hodiny ráno muselo být asi 117 obyvatel nebo hostů toho hotelu, tak muselo být vyklizeno, evakuováno z celého prostoru. Ono jim sice jako nic nehrozilo, ale prostě chápeš, jo?
0: Jako jo, hele, vrátili se zpátky, vlastně celý to jako dobře dopadlo, co mě teda jako zarazilo je ta škoda, která je okolo 15 milionů, protože když si řekneš, dobře, schořel kávovar.
1: To jsem ještě neřekl.
0: No tak to jsme pochopili z toho příběhu.
1: No.
0: Tak si řekám, 15 milionů je jako dost, ne?
1: Jasně, jako nemám to úplně po kapse, hele.
0: Ne, jako schořel kávovar, škoda 15 milionů. Jako tohle to přirovnání mi přijde zvláštní, tam jako, já nevím, tak ono to bylo někde v kuchyni, tak asi nějaký jako další gastro vybavení to nejspíš jako odneslo, a ta škoda je teda brutální.
1: A samozřejmě, a od toho kávovaru, to bych prostě nečekal, víš, všude teďka čteš o požárech elektrokoloběžek a podobných vehiklů z Číny, tam si to dovedu představit, jo, že to prostě pájelo 3letý dítě, tak to asi není jako v pořádku, ale kávovar, to jsou věci za stovky tisíc, a on od toho chytne prostě tady hotel. Tam už se bude pít v Mariánkách jenom turek.
0: No, chudák veletel zásahu, když tam přijel ráno. Prosím vás, kafe byste neměli, jsou 3 hodiny ráno. Jsem se moc nevyspal.

0: Je s váma Divoký západ, Hit Rádia FM+, Kateřina Marie Tichá. Už za chviličku teďka vás vezmeme do Ostravy, do oblasti Dolních Vítkovic a právě tam legendární a pro nás asi možná festival s tou nejlepší atmosférou, Colors of Ostrava. Byli jste někdy?
1: My jsme tam byli párkrát, vlastně společně ještě i s Katkou Skutkovou, hele, ta atmosféra, na to, že je to Ostrava. Tak jako ta atmosféra naprosto wow, famózní, myslím si, že v České republice není asi lepšího festivalu.
0: Vtipný bylo, že my když jsme tam přijeli, jak dlouho nám to trvalo, jako bychom jeli přes Hradec, to bylo třeba, já nevím, 6 hodin cesty nebo něco takového.
1: No, tak jelná cesta.
0: Takže jsme úplně vyflusnutí a říkáme, těšíme se, že jo, prostě na nějaký to osvěžení, přijdeme do toho areálu, jdeme tam úplně poprvé. Hnedka u vstupu nás zastavili nějaký kluci a říkat, nejste vy náhodou z Divokého západu, my vás známe, my jsme taky posedáci.
1: To je fakt, ale na to do dneška vzpomínám, bylo to hrozně fajn. Navíc tam potkáš lidi, jako který jsou fakt přátelsky nalazený. No a ten zbytek, tak ten si najdete jako LP a spousta dalších, Teddy Swims a fakt jako line-up naprosto boží. Ale to zásadní, lupeny na Colors of Ostrava pro vás máme a to ve snídani šampionů v rychlý pětce, zítra ráno poslouchejte.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Ale Farben a Baby Goodbye. Tady je divoký západ Hitrády a FM Plus. 17. hodina se blíží, to znamená taky aktuální zprávy s Bárou a v nich změna výstražného systému Českého meteorologického ústavu. Moc tomu nerozumíte? Já vlastně taky ne. Teda takhle jako člověk nerozumí ani té předpovědi, která vlastně moc nevychází. Co se pro nás změní, tak to nám Bára tak nějak jako stručně zkusí shrnout za chviličku. Do té doby ještě parádní hity. Imagine Dragons Radioactive právě teď.

0: 16:58, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Jak to teď vypadá na silnicích, to vám řekne Bára.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete po dálnici D5 ve směru od Plzně na Prahu, počítejte se zdržením na kilometru 47 v úrovni Kařezu. Policie tam vyjela k nehodě dvou osobních vozidel. Kolona před nehodou má už asi 2 kilometry. Projíždějte tam s opatrností. A vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu
5: Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Cesta mezi Lhotou a Liticemi v Plzni bude bezpečnější. Vznikne tam totiž nová stezka pro pěší a pro cyklisty, která nahradí stávající polní cestu Měsíční stráň u Dubové hory. Stávající nespevněná komunikace dostane nový asfaltový povrch. Hotovo bude na podzim a stezka vyjde na asi 4 miliony korun. A teď potěšíme lidi v Klatovech. Hromadná doprava ve městě je totiž ode dneška gratis. Cílem je, aby byla veřejná doprava dostupná pro více lidí, aby se zjednodušila a urychlila. Nově tak mohou cestující nastupovat všemi dveřmi autobusu, nepouze těmi prvními u řidiče, jako tomu bylo dosud. Ode dneška platí nová povinnost pro pejskaře. Začíná totiž fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
11: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
1: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě před tím, než je chovatel předá novému majiteli. Meteorologové dneškem změnili systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a na možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější nejen pro občany, ale také pro úřady a bezpečnostní složky.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Zítra u nás bude hlavně polojasno nebo oblačno. Teploty se budou v maximech pohybovat kolem 25 stupňů. Přehánky ani déšť by dorazit neměly, tedy alespoň podle předpovědi. Teď už si slovo opět berou i Kuba s Davidem.
9: Hit Radio FM+.
0: V karlovarské nemocnici to bude žít filmem. Více dozvíte za chvilku.
13: ATC a taky Alex Varen to nabízíme z hudby.

0: Alex Veren, parádní odpoledne, Adam Ďurica a Mandolína, to je před náma, no a v pátek odstartuje taky filmový festival, nicméně třeba hotel Thermal a plac před ním není jediným místem, kde se rozvine červený koberec.
1: Dětské oddělení v nemocnici v Karlových Varech teďka prošlo velkou proměnou a právě proměnilo se na místo, kde se dětský pacienti mohou stát filmovou hvězdou. Prostě celý to dětský oddělení se zrenovovalo, dole na podlaze mají právě červený koberec, mají tam různý prvky, který ukazují, že prostě pacienti tam vstupují do světa filmu a třeba sesterna tak je pojatá jako kancelář režiséra.
0: Hustý.
1: Nevím, člověče, jestli to náhodou celý nebude kontraproduktivní, protože příliš dobře vybavený dětský oddělení by mohlo táhnout ty děcka jako zpátky do té nemocnice. Já jsem to teďka řešil s naším malým. 14 dní zpátky si prostě udělal otřes mozku. Hmm. Tak jsem mu říkal, hele, vzpomínáš na to, jak to vypadalo v té nemocnici? Tam byla ta herna a tohle. A malej, jo, tatí, tam to bylo skvělý, můžeme se tam vrátit.
0: Vy tam jezdíte pravidelně, vy byste mohli mít zákaznickou kartičku, že máte každý 10. šití zdarma.

0: David Guetta do toho ošklivýho počasí, co je venku, úplně ideální. S váma je Divoký západ, Hit Rádia FM+, míříme na Plasko, jestli to vůbec říkám správně.
1: Ano, právě tam, totiž v Plasích, začala stavba obchvatu a vznikne tady nejvyšší most v celé České republice. Měřit má nějakých 83 metrů a celá republika nám ho bude závidět.
0: A to kvůli čemu?
1: To je nejvyšší, prostě na velikosti záleží, to přece nemusím vysvětlovat tobě, nebo možná, já nevím.
0: Ale my mluvíme o výšce, nikoliv o velikosti.
1: No to vejška je taky velikost, prosím tě. Má tam být taky taková vyhlídková plošina, ze který bude nádherný pohled do údolí, jak na Plasy, tak na Střelu. Plivat se tam nesmí.
0: Ono to má být ale prosklený, ne?
1: No.
0: Víš, mně přijde vlastně škoda, že celý ten most nebude prosklený. Teď si představ ty řidiče, který by tam nejeli. Viděli by to sklo, tu vejšku pod sebou a začali by hysterčit ještě v tom autě.
1: No to by jaksi ztratilo smysl toho, proč se celý ten most staví jako obchvat Plas, který má splynulnit a zrychlit dopravu v tomhletom místě. Jo.
0: A asi taky snížit počet nehod, viď?
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Wellness klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
4: Miluju nový místa se skvělou kávou.
5: Jo, Kapka.
4: Co je Kapka?
5: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
4: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
5: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Předplatné na kávu.cz.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
3: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Fotbalová Shakira, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+, hezkou středu.
1: Před náma taky vanastovy věci, které stále ještě teda žijou v roce 2025, aspoň když se teda podíváte na jejich web a dáte záložku koncerty. Ale když se podíváte na jejich Facebook, je tam třeba aktuální rozhovor s Robertem Kodymem, který se svěřil, že jeho táta pár týdnů zpátky vyhrabal někde doma jako texty písniček, který psal v 7 letech.
0: Já to se musel strašně stydět, ne?
1: Jedna z těch písniček se jmenuje Ruleta lásky, budu citovat.
0: Aha.
1: Takhle pokračuje naše láska ruleta. S ní je spjatá pouze dívka tahleta. Ta dívka mě neustále honí tou rychlostí dostihových koní.
0: To je nejvíc,
1: 7 let. 7 let.
0: No právě, děti v 7 letech o lásce ví zdaleka nejvíc.
1: Tady jsou Vanastovy věci a sbírka zvadlejch růží.

0: pro hezčí odpoledne, ať jste kdekoliv, tak i Imany. S váma je Divoký západ, Hit Radio a FM+. No a za chviličku jednak reklamy, ale taky Alvaro Soler. Kam
1: vyrazit? Já vás vezmu na 27. sraz historických vozidel 4.7. tuhletu sobotu. Chodová plana, Chodovar. Sraz bude před Bíráriem. Mezi 8. a 10. hodinou tam budou všechny ty parádní mašiny vystavený a v 10 hodin a 30 minut se vydají na spanilou jízdu, která povede do Mariánských lázní.
0: Já vás vezmu na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten odstartuje tady v pátek, ale v sobotu nabídne hned několik koncertů. Třeba v rámci Matony Live Baru se můžete těšit na Atmo Music od 18 hodin a večer v 10 zahraje David Koller. Kompletní rozpis programu najdete na kviff.com.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj pokud!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
2: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádi odpoledne, jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech. Jsme vám řekli, že Klatovy zavedli MHD zdarma a připojili si tak k 10 městům v Čechách, kde se za městskou neplatí. Inspiraci si Klatovy vzali třeba z Frýdku Místku. Tam ale i po zavedení MHD zdarma zůstali pasažéři i nadále černí.
0: A taky jsme oslavili návrat světlušek, ty totiž z naší krajiny mizí. Já ji ale včera viděl. Co je na nich zajímavý? Oni svítí, aby přilákali samičku k páření. A když jí sameček najde, zhasne, aby se prej nepřidal někdo další. Co z toho plyne pro nás, obyčejní lidi? Nebuďte jako světlušky a zhasínejte ještě předtím, než k tomu dojde. A během léta klidně myslete i na okna.
1: Takový to bylo dneska na divokém západě. Zítra to bude taky nabitý. Nalejte si nás hnedka po 15. hodině.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Popadané stromy po bouřce vás teď zdrží na Karlovarsku. Opatrní buďte v okolí Žlutic a taky kolem Bochova. Hasiči stromy průběžně likvidují, i tak si na cestách dávejte pozor. A vaše další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
8: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
13: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
12: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2:0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
14: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
12: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
15: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1.

To You, Charles and Eddie, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude, nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku jo, bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička, jste ready na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: to 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo, nebo ne, a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. No, za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
8: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
7: Super, a balakrylem natřeme futra.
8: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Jak dobrý jste v prokrastinaci? Protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Jo, to je takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: Paul McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jasně, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
7: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem, dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to neudělali. Ne, běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: M People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý? Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? No a k tomu samozřejmě dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

I'm like a bird. To je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo. I ty úplně nejlepší v něčem. I'm like a bird. To je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo. I ty úplně nejlepší v něčem. Občas prostě musí třeba stranou, jo.

jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Si to představ, tady to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc.

je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Fighters, Learn to Fly. Mimochodem, tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farma Park Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

Krásný večer, 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Je chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu. Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller, právě

0: užíváte One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem. Připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo? Už jenom pohodička, to už doklepeme. Víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha z Etik nebo Love Message už za chvilku.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Love message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Jo. Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no a načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhalen, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy.

0: Jste s Hit Rádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Husí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco, tak se mějte krásně, ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: tarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.